0: Takže jsem velice rád, že jsme všichni pohromadě, bojujeme a byl bych velice rád, kdyby jsme byli všichni společně za jedno. Dneska je den, který nám ukázal, že stojí na les, my Romové bojujeme za svá práva a máme si zvít svá práva do svých rukou, ne aby jiné za nás robili. Všichni Romové, nejenom Romové, ale kdo cítí s Romama a romské srdce, jak v Anglii, tak ve všech zemích světa, mají jít za jedno, za svou pravdu, za svoji úctu a za děti, protože děti jsou budoucnost Romů. Děkuji vám.
1: Pokazam